0: Hit Radio 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
2: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
3: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
4: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
3: ano.
4: Rezort Svět, nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz
5: 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
6: Hit Radio 90.

Bulharská měna je levá, chlapkům těm ostrým to nevá. Podvody z poklady proti dle nálady. Hrají se na jinou sortičku, na sortu. Toužej po německém pasu, pasportu.

0: prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví, to kásy na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu, s kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Skupina Erasure a jejich Always právě teď a tady na Hitrádiu 90. Za chvilku 7. hodina a jdeme se rovnou podívat na to, jak to aktuálně jede. Takže aktuální doprava.
1: Pozor si aktuálně dejte na D1 na 76. kilometru ve směru na Brno. Máme nahlášený porouchaný kamion na Krajnici. Opatrně taky na dálnici D5 na 33. kilometru ve směru na Prahu pobíhá srna u středových svodidel. A na dálnici D6 na 125. kilometru ve směru na Karlovy Vary nabouralo osobní auto do středových svodidel. Neprůjezdný je levý jízdní pruh. Kolona se zatím netvoří.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
6: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
7: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
8: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
9: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
8: ano.
9: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
10: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
11: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.

0: Krásná webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
5: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
6: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
7: Jízdy na bobové dráze.
5: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
7: Soutěže.
5: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
7: A koncert Tomáše Kluse.
5: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
7: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
5: NH

0: r.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Dneska to bude takový vlastně všelijaký. Na západě zataženo, postupně oblačno, na východě i polojasno. Pršet má hlavně v západní polovině Česka. Na horách má dokonce sněžit, bacha na to. A teploty odpoledne maximálně 17 až 21.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Tak nám skončil už i ten druhej prodloužený víkend, tak se zas člověk musí připravit na ten pětidenní cyklus pracovní. Tak hodně sil v tom zvykání si vám přeju. Pondělní ráno to je stejnak nejlepší u nás na 90ce, třeba i se skupinou Four Non Blondes. Za chvilku 7. hodina, tak dobré ráno.
1: Michal Klein, Hit Radio 90.

0: krása vesmírná. Ono to tedy vypadá, jako by Whitney Houston zaspívala takzvaně s prstem v nose tuhle písničku. Jenomže ta skladba, ta je pěvecky možná jednou z vůbec nejnáročnějších. Složité přechody, absolutní kontrola dechu, jinak se prostě udusíte. A dokonce se říká, že pokud si někdo chce zaspívat v talentovkách, anebo třeba někde na karaoke I Have Nothing, takže na to musí mít buď koule, anebo se jmenovat Whitney Houston. Takže po Bodyguardovi budou Roxette třeba, anebo Madonna. Co vy na to? Za chvilku u nás na Hit Radio 90.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa,
8: Mirá,
9: Rybičky,
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Xindl X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.

Podobně roztančené má být celé nové album Madony, které vypustí do světa na začátku léta. A na to se já osobně začínám už pomalu docela těšit. No a ke konci léta se má v kinech objevit dokonce nový film inspirovaný telecími léty dospívání skupiny Green Day. Jmenovat se bude Nimrods, je to vlastně takové celé nastavené zrcadlo jejich divokým začátkům. Sami členové se taky ostatně podíleli na celé produkci a dokonce si v tom snímku i sami zahráli. Takže to v létě bude pravděpodobně asi dost zelený. Time of Your Life posílám právě teď, my jsme Hit Radio 90. Dobré ráno.

0: No, nakonec to byla jediná Janet Jackson, tedy sestra Michaela Jacksona, která si dovolila říct aspoň pár kritických názorů na ten nový životopisný film o svém bratrovi. Měla k němu docela dost výhrad a poznámek, čímž se tedy dostala do celkem ostrého konfliktu se svým dalším bratrem Jermainem, který potom následně obvinil z toho, že prostě pravděpodobně asi jenom žárlí. Takže u Jacksonů jsou teď asi hodně napjatý vztahy. Navíc i Michaelova dcera Paris označila ten film o tátovi za takovej přislazený a plnej lží. Tak vám vlastně ani nevím, zatím jsem ještě nenašel tu odvahu na to zajít. Asi pravděpodobně ještě uvidím. No a vy uslyšíte určitě 100% za chvilku třeba Paula McCartneyho. A to tady u nás na Hit Radio 90. Dobré ráno.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
5: s čili nebo bez cukru,
4: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
5: Také v luxusním dárkovém balení.
4: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.
6: Marmelády s příběhem.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Michaelovi Jacksonovi, který tady byl předtím, zpívala doprovodné křoví, než se tedy sama proslavila. Sheryl Crow byla taky na Hitrádiu 90, no a dál je tady pro vás aktuální doprava.
1: Pozor na D1 mezi 236. a 259. a půltým kilometrem ve směru na Ostravu budou u krajnice probíhat práce na silnici. Na dálnici D35 mezi 249. a 250. kilometrem ve směru na Olomouc leží na vozovce sražená srna. Dejte tam pozor. A opatrně taky na D45 mezi 1. a 34. kilometrem ve směru na Olomouc probíhají v pravém pruhu práce údržby.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Hit Radio 90. On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
4: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Slunečné počasí si dá pauzu. V týdnu čekáme nejčastěji zataženou oblohu a přehánky. Občas se objeví i bouřky a ve středních polohách může i sněžit. Vrátí se taky přízemní mrazíky. Slunečno by mohlo být až v neděli. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes chystají projednat návrhy změn důchodů. Zaměří se hlavně na strop důchodového věku na 65 letech a na penze náročných profesí. Prezident Petr Pavel přijme dopoledne 6 členů Kongresu Spojených států. Převažovat by mezi nimi měli zástupci tamní republikánské strany. Debatovat budou mimo jiné o bezpečnostní situaci v Evropě. Na Tenerife evakuovali loď s hentavirem. Za první den plavidlo opustilo 94 osob. Dalších 24 lidí se vylodí dneska a 34 zůstane na palubě, aby s lodí odpluli do Nizozemska. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. Tenistky Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková postoupily do osmifinále turnaje v Římě. Bartuňková porazila Američanku Kýsovou, Plíšková zdolala Němku Sigemundovou. Do osmifinále prošla dříve také Linda Nosková.
5: Oblačno až zataženo na Moravě, tam budete mít ještě polojasno, jinak má pršet, na horách dokonce sněžit. Jo, ledoví muži se začínají hlásit a 17 až 21 to budou zatím tedy dnešní maxima.
3: Hrajeme vám 90ky nonstop.
5: Včera jsme vypustili do světa další díl naší vypalovačky a jestli jste ještě neposlouchali, tak tentokrát na téma fenomén Eurodance, který k 90kám prostě patří jako Jean-Claude k Van Dammovi. No, za chvilku povím detaily a zatím posílám Seš a jejich La Primavera. A zároveň přeju pěkné pondělní ráno.
3: Michal Klaj. Hit Radio 90.
6: Senti. Allora, dammi la tua mano.

0: Zpěvák Sting teď potěšil své nejvěrnější fanoušky tím, že se rozhodně necítí na to odejít do důchodu. I když by na to měl ve svých skoro 75 letech tak trošku i nárok. Prý si prostě nedokáže představit, že by nic nedělal. Což tedy já jsem přesně na opačném pólu, to já si dokážu představit poměrně dost jasně. No, v jaké je Sting teď aktuálně síle, jakou má energii a vůbec ten esprit kolem něj, tak to se můžete sami přesvědčit, protože za měsíc a půl bude na pražském Metronomu, a to v Letňanech. Festiválek, jojo. Něco z Eurodanceu, a tedy i z naší poslední vypalovačky, si dáme, a to už za pár okamžiků, když chvilku vydržíte, tady na Hit Radio 90.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak co, našla jsi něco?
3: Jo, tady jsou. A tady taky. A tady další.
2: No jo, tady jich jako po dešti.
1: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
4: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Zpěvačka Wakefield byla v 90. chvilku za docela velkou disco hvězdu. Bývalá modelka, co uměla docela hezky tančit a vlastně tak úplně snadno zapadla do celé té škatulky Eurodance. A to je právě téma i naší poslední vypalovačky, která je venku od včerejška. A můžeme si myslet o tomhle hudebním podžánru vlastně cokoliv, ale byl to obrovský fenomén 90. let. Pro tehdejší puberťáky, no myslím, že rozhodně. Byť, a to tedy řekla Markéta naprosto správně, si naši rodiče pravděpodobně tenkrát museli klepat na čelo a říkat si, pro boha, co to je za příšernou nehudbu?
1: Naši rodiče tím určitě právem opovrhovali. A vlastně tím, že my jsme byli teenageři, tak nám to dělalo dobře, že vlastně my posloucháme něco, čím ta starší generace přeci opovrhuje. To je jako úděl puberťáku.
2: To byl náš punk.
1: No jasně, ty nechceš jako poslouchat něco, co se líbí tvý mámě a tátovi. No, jasně, prostě ty chceš jít jinou cestou. A vlastně za mě Eurodance byl zajímavý způsob, jak tohle to naplnit.
3: Takže žádný goťák, ale tu on no.
2: Ale přitom ty melodie vlastně evokují. Takovali takový ty odrhovačky, co si pouštěla maminka doma, že jo, protože to bylo taky takový hodně melodický.
3: Jako trochu je v tom vlastně i taková jakoby dechovka, že jo, taková rychlá,
1: jelo to.
3: A 160 prostě BPM prostě, a když to nemělo 160 BPM, tak to bylo slabý.
1: Aspoň takže vlastně 140. Jako mídlový princ tuc.
3: Jo, přesně.
0: Aspoň taková malá ukázka, jinak se dostaneme třeba i k častým podvodům, které v Eurodance probíhaly. I k ne právě férovým smlouvám. Co nenažraný producenti nechávali podepisovat naivní chlapečky anebo holčičky. Celý díl o fenoménu Eurodance najdete na všech podcastových kanálech a taky na našem webu hitradio90.cz. A chci rovnou právě teď tady v ten okamžik pozdravit Marušku z Kladna, která nám napsala, že je novou faninkou vypalovačky. A my pochopitelně moc děkujeme. Tohle prostě vždycky potěší.
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let. Hit Radio 90.

0: Elton John, RuPaul a Don't Go Breaking My Heart. Skoro pět minut jsme tady tančili, co nám síly stačily na Hit Radio 90. Kde vám dneska pozor, rozdáme první dva lístky na červnový koncert kapely Duran Duran. A to v pražské O2 aréně. Přímo tady on air v našem vysílání. A tak si rovnou zapamatujte, že výherní song od Duranů je jejich slavná píseň Ordinary World. Poznáte i se zacpanýma ušima. Tak jakmile tenhle song uslyšíte v éteru, tak si zavolejte o lístky na číslo 720 868 636. Ještě jednou pro jistotu 720 868 636. Hele, pár tisíc ušetřit, to vůbec není k zahození. Tak držím palce.
1: Pojďte s námi vstoupit do zóny lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: nákladní vozidlo, dejte tam pozor. A nohu z plynu dejte taky na dálnici D46. Na 3. kilometru směrem na Olomouc leží na silnici spadlé mobilní WC. Dejte pozor.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá. Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
6: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dneska v noci bylo venku kolem 12-13 a pozítří má v noci zase mrznout. Tak prosím pěkně, hlavně nic ještě nesázejte, co by potom nemuselo vydržet. Jinak přes den bude dneska oblačno, zataženo s deštěm, na Moravě tam budete mít ještě polojasno a teploty od 17 do 21, ale už zítra půjdou zase dolů.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Dneska je ten den, kdy zemřelo reggae, protože před 45 lety bohužel odešel tam nahoru do marihuanového nebe Bob Marley. My si ho pochopitelně připomeneme dneska odpoledne 3 ve 3 u Ivoše. Na to nezapomeňte.

0: Čarodějka z Eastwicku, no Lucie Bílá byla právě teď na Hitradiu 90, kde si taky dneska můžete procvičit své hudební znalosti. Uhádněte, na koho tady budu myslet. Takže pozor, zpěvačka, která odstartovala kariéru až na úplném konci 90 a vzešla z takzvaného Mickey Mouse klubu. A vlastně ještě než se proslavila soulově, tak byla chvilku v dívčí skupině Innocence. Dneska jí je 44, prodala 150 milionů desek a to není malý číslo. A bohužel tady už několik let bojuje s duševním zdravím. Bývávala to popová princezna, celkem jasně. Tak hádej, na koho dneska myslím. Hádej, kdo to dneska je.
1: Hitparáda Juročárt se vrací. Každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
10: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
11: a Marek
10: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
11: s čili nebo bez cukru,
10: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
11: Také v luxusním dárkovém balení.
10: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
12: Marmelády s příběhem.
13: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
14: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 90.

Další Eurodance z naší poslední vypalovačky, skupina Unique 2 a jejich Break My Stride tady na Hitrádiu 90, kde dneska hádáte jméno jedné americké zpěvačky, která kdysi dávno randila třeba s Justinem Timberlakem. Ale to už je tedy taky skoro pravěk. Potom ho ale podvedla a on o svém zklamání napsal svůj slavný hit Cry Me a River. Byla celkem třikrát vdaná, pokud jsem to tedy správně spočítal, a na spoustu peněz si přišla třeba vlastním parfémem. Někde jsem dokonce dohledal, že díky voňavkám vydělala skoro 2 miliardy dolarů. Tak schválně, koho mám dneska na mysli? To si povíme hnedka po skupině Army of Lovers.

0: A skupinou Šalom právě teď a tady na Hit Rádiu 90, kde stále ještě myslím na jednu slavnou americkou zpěvačku, která se teď před pár dny vrátila zpátky domů z léčebny, kde se snažila zbavit svých závislostí a svých démonů. No a nevím jak vy, ale já jí celkem fandím. A docela tedy Britney Spears, to je to jméno, ta správná odpověď, docela jí držím palce, aby se z toho konečně dostala. No, za chvilku si právě od Britney dáme pochopitelně její nejslavnější hit Baby One More Time. Tak si chvilku počkejte, jsme Hit Radio 90. Fajn dopoledne.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: bezbolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoclinic k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč s hemoroidy. Proctoclinic 800 103 300. 800 103 300.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Xindl X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Pondělní počasí bude většinou pod mrakem, bude pršet od západu a na horách tam dokonce někde i sněžit. A to máme už 11. května. 17 až 21 to jsou ještě dnešní maxima, jenomže potom zase budou teploty rapidně dolů. Na to se připravte.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: O víkendu oslavil Enrique Iglesias 51, ale stále vlastně vypadá jako v 90kách. S kšiltovkou a těma uhrančivejma kukadlama. Ty teď sice pravda neuvidíte, to asi jako není v rádiu možný, ale můžete si aspoň domyslet. Posílám Rhythm Divine a zároveň k tomu přeju fajn dopoledne.
1: Michal Klein, Hit Radio 90.

0: docela velká škoda, že měl Robbie Williams už dávno dopředu nasmlouvané solové turné. Jinak by se prý velmi rád přidal ke své bývalé skupině Take That, která teď v létě pojede mega koncerty po Irsku a Británii. Co je ale na tom všem to nejlepší a celkem zásadní zpráva, že přímo doslova uvedl, že návrat k Take That je skoro nevyhnutelný a že k němu v budoucnu pravděpodobně asi rozhodně dojde. Mimochodem, téma 90-kových boybandů se chystáme taky rozebrat, a to v jednom z dalších dílů naší vypalovačky, tedy našeho podcastu o 90-kových fenoménech. Všechny díly najdete už teď třeba i na našem webu hitradio90.cz.
1: Největší 90-kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hitrádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hitrádio 90.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
5: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
6: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
7: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
6: ano.
7: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
8: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
9: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
10: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
11: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Tohle byl hit z úplného konce 80. Jehož sláva přetrvala i do začátku 90. A proto vám ho taky hrajeme na Hitrádiu 90. Big Fun a Blame It on the Boogie. Hitparádu Eurochart Hot 100, tu si můžete dát pochopitelně i tento týden, a to klasicky ve středu od 7 večer, a tentokrát to bude pohled do půlky května roku 1996. A myslím, že velkým lákadlem budou třeba Prodigy, anebo George Michael, a nebo pozor, i taneční remix té slavné melodie ze seriálu Akta X. Tak si dejte ve středu večer i jednoho Maldra a jednu Scaliovou. No a teď hned si dejte třeba brusinky. Přeju vám dobrou chuť.

0: Další zástupce hudebního stylu Eurodance. Abyste věděli, o kom a hlavně o čem je řeč v poslední vypalovačce. Rozhodně i Culture Beat jsme tam vzpomněli. Ne asi právě díky tady tomu hitu Pay No Mind, ale minimálně díky mistrovi Vejnovi zcela určitě. Vypalovačku najdete všude tam, kde jinak posloucháte své oblíbené podcasty. Takže Spotify, Apple Podcast, YouTube a nebo přímo i na našem webu hitradio90.cz. No a tady v ten okamžik už vám popřeju akorát pěkné pondělí.
1: Hitparáda Eurochart se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitradio 90.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa,
8: Mirá,
9: Rybičky,
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Xindl X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival,
9: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
12: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
13: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
12: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
0: Devadesátky.

0: najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
5: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
4: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
5: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
4: zážitků
5: a zábavy.
4: Táta sviští po okruhu,
5: děti si užívají spolu jízdu
4: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
6: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
5: Adrenalinovou jízdu najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit paráda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
9: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
0: Hit Radio 90.

0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
4: Už zase nejde internet.
5: Ta Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: Proto.
4: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
12: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
13: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
5: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
6: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
7: Jízdy na bobové dráze.
5: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
7: Soutěže.
5: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
7: A koncert Tomáše Kluse.
5: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
7: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
5: nhr.cz.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Rádio 90. 90 non-stop.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: vám to praví zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mirá,
7: Rybičky,
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
9: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
8: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
2: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít, a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
1: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
2: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis.
1: A co další volnočasové aktivity?
2: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
1: Takže opravdová škola hrou. Zooparkzelčín.cz.
0: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Xindl X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou hrady. www.hrady.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hitparáda Eurocharts Rací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla.

Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Rádio 90.

0: a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasweld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
8: Tak co, našla jsi něco?
9: Jo, tady jsou a tady taky a tady další.
8: No jo, tady jich jako po dešti.
10: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
11: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Dneska zataženo až oblačno se srážkami na většině území, místy i bouřky. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 17 až 22. No a co v úterý? Čekejme proměnlivou oblačnost, místy přehánky v polohách nad 800 metrů. Na západě ráno i nad 500 metrů budou ty přehánky sněhové. Na severovýchodě a východě bude zpočátku zataženo s deštěm, jenom nad 1000 metry se sněžením, a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejnižší noční teploty mezi 8 a 1 stupněm Celsia, no a nejvyšší denní 7 až 13 jenom.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: A teď už 3 ve 3, 3 hity, které něco, nebo v tomto dnešním případě někdo spojuje. A dneska je to 45 let, co svět opustil král reggae Bob Marley. Byl to jeden z nejvlivnějších umělců historie a jeho písně se v různých podobách objevují dodnes. I v 90. jich bylo spoustu v hitparádách, a tak si tedy 3 zahrajeme právě teď. Jedna bude přímo od něj, jinou nabídne Joe Cocker a začneme s velkým hitem The Fugees.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Na Hitrádiu 90 rozdívá jeden z mnoha posmrtných hitů Boba Marleyho. Píseň nahraná pravděpodobně už někdy v roce 1973, ale objevená v archívech mnohem později a vydaná v září roku 1992. Ion, Lion, Zion. V 90 s písněmi krále reggae bodovali jiní umělci. Od Joea Cockera jsme si dali Could You Be Loved, od Fugees No Woman No Cry a ještě nás jedna pěkná píseň čeká dneska jako filmový hit v půl šesté, protože dnes je to přesně 45 let od úmrtí Boba Marleyho.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz, pro bohatší Česko.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá baráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Devadesátky. Nejlepší.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Hit Radio 90.

se a víde, that's the way life is. V době, kdy Pet Shop Boys vydali svůj první single v 84. byli Duran Duran zrovna na svém naprostém vrcholu. Jejich tehdejší popularita byla dokonce přirovnávána k Beatlemanii. A Durani, stejně jako Pet Shop Boys, tvoří dodnes a hlavně pravidelně koncertují a jezdí i k nám. No a právě na ten letošní koncert Duran Duran pro vás máme vstupenky. Část jich rozdáme na našich sociálních sítích, tedy na Facebooku a Instagramu Hitradia 90. No a nějaké taky přímo ve vysílání, třeba konkrétně už dneska odpoledne. Tak buďte ve střehu a jakmile zazní nějaký hit od Duranu, tak volejte na naše studiové číslo 720-868-636. Raději ještě jednou a klidně jinak 720 86 86 36. Tohle ale nejsou Duran Duran, tohle je česká kapela Gentour v čele s Jankem Ledeckým a utajený světadíl na Hitradiu 90. Hezké pondělí.

0: Tohle je ta korona, ke které se vracíme rádi. Na Hit Radio 90 jsme si dali její obrovský hit The Rhythm of the Night. I o koroně se bavíme v nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka, který je o fenoménu Eurodance a který od včerejška najdete na všech podcastových platformách, na YouTube kanále Hit Radio a taky na stránkách hitradio90.cz.
1: Říká vám něco bez pochyby asi jako název skupiny Korona.
0: No jasně.
1: Teď nemyslím to, co tady to bylo před 6-7 rokama.
2: Rhythm of the Night.
1: Jo.
2: Baby, baby.
1: Tak vlastně to je ukázkový příklad toho, kdy ta holka nezaspívala nikdy ani notu. Nikdy.
0: Vždycky a co tam... je na těch obrázkách?
1: No,
0: a co je
1: přesně tak. Mm-hmm. Jako Korona prostě to byl podvod, nebo podvod. Podle toho, čemu si chtěla věřit asi možná v té době. Já třeba to jako podvod zas až tak jako neberu, prostě ho neuměla
2: hlavně
1: zpívat.
2: Hlavně je to úplně jedno, já jsem zrovna tuhle písničku jsem měla vlastně jako strašně ráda.
1: No, je to tak, no.
2: A jako bylo mi úplně fuk, kdo to zpívá.
1: Je to
2: jo,
1: tak?
2: Vlastně.
3: 90. Hit Radio 90.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: 90 jsou zpátky.

0: Tohle byl jeden z nejlepších živáků historie. George Michael, Elton John zpívali Don't Let the Sun Go Down on Me živě na Hit Radio 90. Pojďme na dopravu.
1: Na dálnici D5 na 132. kilometru směrem z Rozvadova na Prahu narazilo osobní auto do svodidel. Projíždějte tudy velmi opatrně, provoz je zatím plynulý bez kolon. Na D3 na 116. kilometru směrem z Benešova na České Budějovice u sjezdu

0: příroda.
1: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
2: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
3: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
4: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
3: ano.
4: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: úterý čekejme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, které budou ve vyšších polohách sněhové, večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejnižší noční teploty 8 až 1 stupeň, nejvyšší denní mezi 7 a 13 stupni Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Je přesně 16 hodin, připomínám, že dneska odpoledne hrajeme o lístky na pražský koncert Duran Duran. Jakmile na Hit Radio 90 zazní, tak volejte na 720 868 636. No ale teď už kapela, která sem k nám do Česka jezdí častěji.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: který je o fenoménu Eurodance. Schválně si to poslechněte a dejte vědět, jak se vám to líbí. Najdete to třeba na našich stránkách hitradio90.cz.
1: V tom Eurodance bylo celkem jedno, kdo v té kapele je. Tam,
0: a jestli umí zpívat.
1: takhle jako musel umět aspoň trošku se prezentovat, musel nějak vypadat, musel se umět hejbat. Jestli to umělo zpívat, neumělo to zpívat, to už bylo celkem jedno, protože většinou za to zpíval někdo jiný.
2: To hejbání bylo jako zásadní,
1: protože
2: vedle toho, že jsme to poslouchali z rádia a na diskotékách, tak samozřejmě k tomu byly videoklipy, které byly obrovsky barevný, byly plný neonů a hlavně většina těch videoklipů byly fakt taneční, takže tam byly opravdu ty groupies, který tam prostě jako jeli, ty choreografie, který potom jsme jako na hodinách těláku jako zkoušeli taky a úplně to nešlo, ale jako měli jsme pocit, že děláme něco, co dělají tu Unlimited třeba.
1: Dokonce mám pocit, že ten tanec byl ten stěžejní.
3: No, nedivím se tomu, protože oni když potom měli nějaké vystoupení, tak to všechno jelo na playback a jediný, co mohli prezentovat, byl ten tanec.
2: Byl ten tanec.
1: Přesně tak.
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let. 90. Hit Radio 90.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Když jste už docela známý jako hardrocková, skoro až metalová kapela, která má ještě k tomu název Extreme a svou nejslavnější desku pojmenujete Pornografidy, tak od vás asi málo kdo čeká takovouhle procítěnou, pomalou, akustickou věc. No a možná proto právě More Than Words tolik zabralo. Byl z toho jeden z největších hitů roku 1991 po celém světě, číslo jedna třeba na Novém Zélandě, v Belgii, v Nizozemsku či v Kanadě a v USA, kde byl v tom roce úspěšnější pouze Bryan Adams a Everything I do it for you. Bryana tady mimochodem budeme mít za chvíli s jiným hitem, ale teď už Robert Miles na Hit Rádiu 90.

0: Robbie Adamsovi hodně vycházelo, když zpíval jediné, co na mě vypadá dobře, seš ty, Brian, na Hit Radio 90. I lístky na jeho koncert bychom tady snad pro vás měli v budoucnu taky mít. Ale dneska někomu z vás dáme lístky na Duran Duran. Volejte k nám do studia ve chvíli, kdy na Hit Radio 90. uslyšíte tento hit. Jakmile u nás začne od začátku hrát Ordinary World, tak volejte na 720-868-636.
1: 90. Hit Radio 90.
2: Stavební Nidek přináší megaakci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
3: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
4: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
3: Fakt?
4: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
3: Tak jedeme.
4: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: 90 jsou zpátky.

0: minuty před 17. na Hitrádiu 90 doznívá Kouzlo od Vanastovek. Před námi aktuální informace, doprava od Elišky a taky souhrn zpráv od Lucie. Já pak přidám počasí.
1: Na dálnici D10 dbejte zvýšené opatrnosti při projíždění okolo nehody na 59. kilometru ve směru na Turnov. Kolona se tu ale zatím netvoří. Bouralo se i na D55. Nehoda je na 60. kilometru před sjezdem na Bzenec směrem od Uherského Hradiště. Osobák tu skončil ve svodidlech, ztratíte okolo 5 minut. S komplikacemi počítejte i na jihu Moravy. Na D1 před Brnem se vytvořila nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu. Popojíždí se mezi 225. a 190. kilometrem směr Praha. Osobáky v levém pruhu jedou krokem, doprava místy i zastavuje. A úplně stejná situace je i na konci bratislavské D2 ve směru na Brno. Tady kamiony brzdí na 14. kilometru.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. České dráhy v sobotu posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu Praha-Prčice. Vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků, a to v Heřmaničkách na Benešovsku. Česko zasáhnou silné bouřky. Výstraha platí pro dnešní odpoledne a noc na zítřek. Sformují se v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech. Budou postupovat dále k východu. Hrozí při nich zatopení podchodů či sklepů nebo rozvodnění malých toků. Na Mělnickém areálu v Podolí vzniknou beachvolejbalové kurty. Stavba naváže na investice do místní sportoviště. Teď u blízké sportovní haly pokračuje kompletní oprava šaten pro fotbalisty i další sportovce. Po dokončení by tedy letos na podzim mělo navázat budování beachvolejbalových kurtů. Fotbalové slávy za nedohrané sobotní pražské derby ze Spartou kvůli řádění fanoušků a napadení několika hráčů soupeře odečet bodů nehrozí. V paragrafech, podle kterých bude disciplinární komise Ligové fotbalové asociace celý incident posuzovat, takový trest nefiguruje.
2: Úterý, proměnlivá oblačnost, místy přeháňky, ve vyšších polohách sněhové, večer budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Nejnižší noční teploty mezi 8 a 1 stupněm, nejvyšší denní 7 až 13.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Připomínám, že výherní hit, který vám přinese ty lístky na Duran Duran, je Ordinary World. Ten nejslavnější 90kový od této kapely. A jakmile ho na Hit Rádiu 90 uslyšíte, tak volejte sem k nám do studia na 720 868 636.
0: Ivo Alač. Hit Rádiu 90.

0: Na Hitrádiu 90 zpívala Woman, jedna skvělá žena, Nene Cherry. A jsem zvědav, jestli právě nějaká žena, posluchačka Hitrádia 90, vyhraje v této hodině i vstupenky na tu bandu chlapů. Simon Le Bon i další členové Duran Duran vypadají dost dobře i v těch skoro 70. Dva lístky na jejich pražský koncert dáme někomu už v této hodině. Jakmile zazní Ordinary World, tak mějte připravené telefonní číslo do studia Hitrádia 90 720 868 636.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.

0: Zaznívá jeden z největších hitů 90. let. Píseň, která by snad měla zaznít i naživo 24. června v pražské O2 aréně, protože Duran Duran přijedou sem k nám po 14 letech. A někdo z posluchačů Hitrádia 90 u toho bude. A já vím, že u toho určitě bude Pavel. Ahoj, Pavle.
1: Zdravím tě, Ivo, a všechny posluchače Hitrádia 90, ahoj.
0: Prosím tě, byl jsi už na Duranech v tom roce 2012, když tady byli naposledy?
1: Bohužel upřímně nebyl.
0: Nebyl, jo.
1: Toho bohužel nebyl.
0: Jo, já jsem tenkrát byl a byl jsem úplně nadšený z toho obrovského nasazení kapely, protože pro moc lidí nehrála, ale nebylo to na nich vůbec znát. A teď to teda vypadá na mnohem větší kotel, protože u toho budeme spolu.
1: No tak to je super, děkuju.
0: Koho vezmeš sebou?
1: Hele, 100% přítelkyni. My jsme byli teďka na Erosově Ramazzottibu.
0: Jasně.
1: To bylo úchvatný. Teďka v pátek jdeme na Štefana Margitu do O2 arény a teďka do třetice všeho dobrýho Duran Duran.
0: Takže jo, vy si super. Takhle koncertně užíváte, jo. Schválně, co máte ještě letos v plánu? Povídej.
1: Ještě v říjnu, prosím tě, na Lucku Bílou, na obyčejnou holku turné.
0: Dobře.
1: A to si myslím, že je asi zatím všechno.
0: Žádný OMD, Bryan Adams?
1: Ne.
0: Metronom Festival?
1: Zatím ne.
0: Haló?
1: Zatím to bude stačit.
0: Pavle, já jsem se lehl, že jsi vypad. No tak třeba ještě nějaký vstupenky tady u nás vyhraješ na ty zmiňované koncerty. Každopádně teď máš tedy lístky na Durany 24. června v pražské O2 aréně. Tak se těším na tebe a na přítelkyni, nejenom na koncertě, ale třeba zase někdy ve vysílání Hitrádia 90. A gratuluju k dnešní výhře. Měj se, ahoj, Pavle.
1: Děkuju. Měj se hezky, taky ahoj, čau.
0: Dva lístky na Durany už jsou teda pryč. O další vstupenky se hraje na našich sociálních sítích, tedy na Facebooku a Instagramu Hitrádia 90, tak nám tam dejte follow a třeba je vyhrajete. I v našem vysílání ještě nějaké budou, ale teď už v něm bude Mark Anthony. I need to know.

Rozala na Hit Radio 90 a Everybody's Free to Feel Good. Dnešní 3 ve 3 byly věnované královi reggae, protože dnes je to 45 let od jeho úmrtí. A říkal jsem, že si ještě jednu z mnoha úspěšných 90-kových předělávek písní Boba Marleyho necháme na 17:30, kdy pravidelně hrajeme filmové hity. A půjde konkrétně o krásnou verzi Waiting in Vain od Annie Lennox, která byla použita v mnoha filmech, jako třeba Lásce na stopě, Ironie osudu či Piková trojka. Tady je na Hit Radio 90.

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit půl šesté na Hitrádiu 90, který zazněl ve filmech Piková trojka s McGrann, Ironie osudu s Benem Affleckem a Samuelem L. Jacksonem, či V lásce na stopě s Johnem Cusackem a Kate Beckinsale. Annie Lennox krásně přespívala Waiting in Vain Boba Marleyho, od jehož skonu je to dneska 45 let. Za chvíli Red Hoti na Hitrádiu 90.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: se na nás vzala bič. Tohle ta skvělá ženská s kytarou, inspirovaná úspěchem Alanis Morissette, zaznamenala obrovský úspěch v 90. letech s touhletou úžasnou písní a proto se jí pravidelně hrajeme tady u nás na Hit Radio 90. Učinili jsme taky 5 minut před 18. dneska v pondělí 11. května. Je čas na aktuální informace z dopravy od Elišky.
1: Bouralo se na dálnici D55. Nehoda je na 60. kilometru před sjezdem na Bzenec ve směru na Zlín. Osobák tu skončil ve svodidlech, ztratíte okolo 5 minut. S komplikacemi počítejte i na jihu Moravy. Na dálnici D1 před Brnem se vytvořila nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu. Popojíždí se mezi 223. a 190. kilometrem ve směru na Prahu. Osobáky v levém pruhu jedou krokem, doprava místy i zastavuje, tak tam dejte velký pozor. A úplně stejná situace je i na konci bratislavské D2 ve směru na Brno. Tady kamiony brzdí na 14. kilometru.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou

0: buzinka.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mirá,
2: Rybičky,
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: V úterý čekejme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, které budou ve vyšších polohách sněhové. Večer by měly srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty 8 až 1 stupeň, nejvyšší denní mezi 7 a 13 stupně Celsia.
6: Hrajeme vám 90ky non-stop.
5: Brzy, konkrétně na 20. května, by mu bylo 54, ale bohužel jsme o něj 9. března roku 1997 přišli. Notorious B.I.G. měl velkého kamaráda, Puff Daddyho, a také partnerku Faith Evans, a oba dva naspívali píseň I'll Be Missing You.
6: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: kinech stále láká, dokonce skoro všude překonal i koncertní film současné velké hvězdy Billie Eilish, i u nás. Jenom Ďábel nosí Prádu 2 je momentálně úspěšnější v kinech. No, možná se brzy dočkáme i filmu o princovi, když tedy o králi už je. Za chvíli princovu píseň Nothing Compares to You úžasným způsobem zaspívá Sinead O'Connor. Tohle byly Michael Jackson a Slash na Hit Rádiu 90.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: CZ. Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
5: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
6: Jízdy na bobové dráze.
1: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
6: Soutěže.
1: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
6: A koncert Tomáše Kluse.
1: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
6: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
1: nhr.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
7: Mirá.
1: Rybičky.
7: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
7: Harley.
1: Tomáš Klus.
7: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
10: No jasně, super.
9: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
10: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
9: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
10: Pánové na burger s trhaným masem.
11: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Na Hitrádiu 90 právě teď doktor Alban zpíval o svém životě, no a v životě kolegyně Markéty Rachmanové byly v 90. letech zcela zásadní diskotéky. Jak přiznává i v novém díle našeho podcastu Vypalovačka, který je právě o doktorovi Albanovi a o dalších eurodancových umělcích. No a na takovou diskotéku se člověk tenkrát musel patřičně oháknout.
1: Samozřejmě jako byly strašně důležitý doplňky. Na to by to prostě muselo jako cinkat, všechno bylo si obalený takovým šilekým jako bordelem. A nevím, jestli jste to někdy zaregistrovali, ale určitě někdo si na to vzpomene. Jeden čas bylo důležitou součástí toho outfitu dudlíček na krku.
0: Ne. Ale zlatý nějaký, ne?
2: Marně vzpomínám.
1: Ne? Normálně fakt, takový jo. Jako maličkatej plastový dudlík, bylo to na nějaký zase svítící šňůrce, ten dudlík sám o sobě svítil. A měli jsme to třeba všechny ty holky, co jsme tam šli, tak jsme prostě měli ty dudlíky na krku. Já vůbec nevím proč, ale tenkrát jako kdo neměl dudák, tak ten tam v podstatě měl stopku.
0: No a když už se člověk na tu diskotéku dostal, tak co tam bylo k vidění na lidech a na Markétě?
1: Jako nejčastěji se člověk na tom parketu viděl plísňáky a mrkváče. Já jsem měla jako nádherný nabraný mrkváče, který byly na 6 knoflíků a každý ten knoflík byl jako neonově barevný. Takže jako když ta diskotéka samozřejmě potemněla a jak všude byly ty neony, tak svítily ty knoflíčky na kalhotech. Wow. To bylo jako vábydlo si.
2: Jakože místo zipu
1: ano.
2: Si měla knoflíčky.
1: Ano.
2: Takový pás cudnosti.
0: Já jsem si to představil
1: takže,
0: teďko.
1: Jako představ si, že fakt jako v tom vrchla být ta diskotéka, je tam ta tma a mě svítí jenom ty knoflíky.
2: Ještě na takovém místě, víš.
1: A do toho přesně se z těch repráků jako pojď baby, dělej, dávej, jsem tady pro tebe a pojďme si užít tu noc a
2: tančíme.
1: Bude to dlouhá noc a tančíme a hlavně jako svět je krásný a milujeme se a pojď si sáhnout na můj růžový a neonový knoflík.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Dudlíčky a knoflíčky Markéty Rachmanové v novém díle našeho podcastu Vypalovačka o fenoménu Eurodance, který už je od včerejška na všech podcastových platformách, na YouTube kanálu Hitrádia a taky na našich stránkách hitradio90.cz. No a v našem vysílání jsou už teď tady Genesis.

0: pozící 55 tak už teď přejeme Espenovi Lindovi všechno nejlepší. Mimochodem více takovýchto procítěných hitů je u nás pravidelně ke slyšení 2 hodiny před půlnocí.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: mať stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naše

0: devadesátky non-stop.
1: Dneska ráno jsem přemýšlel, že zimní bundě na věšáku už řeknu ahoj a definitivně ji uklidím, aby nepřekážela. No naštěstí jsem to neudělal, zítra překážet rozhodně nebude. Ledoví muži přebírají službu. Ochladí se dokonce tak, že na horách může zase sněžit. My v 19 na Hitrádiu 90 zatím zaliti sluncem, no to už koukám taky ne, ale určitě kapelu Liquido.
0: Hitrádio 90.

Jsme Hit Radio 90 s Chrisem Reou a sluncem v zádech a hlavně dvěma moc povedenýma prodlouženýma víkendama. Kdyby se tak dařilo častěji, co? No, ono se to nezdá, ale prodloužený víkendy mají oproti dovolený i příjemný zdravotní účinek. Zvlášť, když tu dovolenou odkládáme a jedeme pořád naplno. První dny pak místo volna řešíme spíš bylinkovej čaj, teploměr a kapesníky. Tělo si zkrátka řekne, je volno, vypínám, konečně můžu být nemocnej. Jestli právě teď, stejně jako já, koukáte do kalendáře, kdy to zase takhle pěkně vyjde v červenci, bude hus v pondělí a podobně hezky to klapne v září na Václava. A když tak preventivně, proti nemocem a blbý náladě, jsme tu vždycky my. Hit Radio 90.

Ladíme vás z Blair na Hitrádiu 90. Dneska jsme slavili narozeniny jedné kolegyně a ta sklízela obdiv, jak báječně vypadá. Zvlášť kolegyně vyzvídali, jak to ta naše kačka dělá, že je taková sex bomb a jaký krémy na to používá. Tak dobrá zpráva, není to v kosmetice, ale v pravidelném intimním životě. A pozor, partneři na funkci vliv nemají, a to dokonce ani jejich pohlaví a počet. A omladit můžeme i sami sebe. A Tom Jones a Mouse Team to ví na Hit Radio 90. Bye.

Vždycky s vámi, za každýho počasí, Hit Radio 90 a Bon Jovi. Jestli máte pocit, že dnešní celebrity udělají pro pozornost úplně cokoliv, třeba křičí na děti, tak klid, ono to bylo někdy ještě větší rodeo. Třeba bývalý manažer Boyzone po letech přiznal, že si občas pomáhal hodně divokýma historkama. Dokonce připustil do světa i zprávu o letecký nehodě kapely, která se nikdy nestala, jen aby se o nich víc mluvilo. Dneska se tomu říká clickbait, dřív to bylo promo a teď na Hit Radio 90 Boyzone.

Ladíte Hit Radio 90 a jeden jubilant slaví letos 60. Je to Mlaďoch. Přežil komunismus, 90 i covid a nekonečný fronty na akreditace. Ano, jasně, jeden karlovarský filmový festival, kde v jednu ráno potkáte člověka v obleku a vedle něj hollywoodskou hvězdu. Která to bude letos, to se ještě neví, ale dá se čekat někdo opravdu cool. Jsme Hit Radio 90.

0: Rodinou a užijte si den plný rychlosti,
1: zážitků
0: a zábavy.
1: Táta sviští po okruhu,
0: děti si užívají spolu jízdu
1: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
2: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
0: Adrenalinovou jízdu najdete na
3: firmanazážitky.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky non-stop.
1: Jste s Hitrádiem 90, 8. večerní v zádech a zase jsme po víkendu přišli na novou věc, že po derby se vůbec nemusí řešit, kdo dal gól, ale hlavně ostuda kolem fotbalu. No to, co předvedli fanoušci v sobotu v Edenu, se dá shrnout úplně jednoduše slovy klasika: fotbalová země neskvétá. Já myslím, že není co dodávat. Snad jen labuš.

Falko, dobře jste naladili Hit Radio 90. Tak co bylo o víkendu? Ležení na gauči, projeli jste půl internetu, viděli 3 seriály a čekali jste, že dneska v pondělí budete odpočatí a ono ne. No, mozek prej někdy odpočívá líp, když nějakou aktivitu vyvíjíme než při válení. Takže příště je třeba zahrada, procházka nebo práce kolem domu dobijou energii víc než 2 hodiny scrollování, což je skvělá zpráva pro ty, kterým už doma měsíc říkají, prosím tě, udělej něco. Na psychickou regeneraci Hit Radio 90 Elton John.

0: gala, tak třeba o ní je Vypalovačka, podcast Hitrádia 90, který najdete všude tam, kde ostatní podcasty, jenom tenhle je opravdu lepší. Na co Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač vzpomínají tentokrát, že by tedy Eurodance?
1: Naši rodiče tím určitě právem opovrhovali. A vlastně tím, že my jsme byli teenageři, tak nám to dělalo dobře, že vlastně my posloucháme něco, čím ta starší generace přeci opovrhuje. To je jako úděl puberťáku.
2: To byl náš punk.
1: No jasně, ty nechceš jako poslouchat něco, co se líbí tvý mámě a tátovi. Jasně, prostě ty chceš jít jinou cestou. A vlastně za mě Eurodance byl zajímavý způsob, jak tohle to naplnit.
3: Takže žádný goťák, ale tu on nemít. No.
2: Ale přitom ty melodie vlastně evokovaly takový ty odrhovací, co si pouštěla maminka doma, že jo? Protože to bylo taky takový hodně melodický.
3: Jako trochu je v tom vlastně i taková jakoby dechovka, že jo? Taková rychlá, jelo to. Prostě.
1: No,
3: a 160 prostě BPM, prostě, a když to nemělo 160 BPM, tak to bylo slabý.
1: Aspoň takže vlastně 40. Jako mídlový princ tuc.
3: Jo, přesně.
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.

Vítejte Radio 90, je Čiki Čiki Čikita a víte, že Lucie letos poprvé zahraje na legendárním Trutnov Open Air Festivalu. No jo, festival se vrací v srpnu, věnovaný bude Václavu Havlovi, což je vlastně docela symbolický, protože Havel a Lucie, že jo, to je přesně ta kombinace, kdy máte chuť sednout si do džinový bundy, dát si i teď v téhle zimě kelímkový pivo a tvářit se, že je vlastně všechno úplně v pohodě. Ale ono vlastně je. Každopádně Amerika od Lucie právě teď na Hit Radio 90. Krásný večer.

Hit Radio 90. Mr. Jones a po něm Mrs. Madonna. Jestli k vám domů poslední dobou chodí balíčky z Číny častěji než návštěvy, raději zbystřete. Evropská unie totiž od prázdnin chystá změny a levný balíčky z Číny už možná nebudou tak levný jako doteď. Takže období, kdy k nám přišel za 30 korun minivětrák, svítící ponožky a něco, o čem nevíme, k čemu to je, se pomalu chýlí ke konci. Každopádně Hit Radio 90. Pořád bez cla, bez DPH a doručení okamžitě.

0: Rádio 90.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: Devadesátka. Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Ani se nedívejte ven, venku začaly úřadovat bouřky, někde to bliká, hřmí, padá dokonce led z nebe, ale počkejte, my jedeme na pohodu, žádný kroupy, žádný blesky, maximálně leda tak hudební zásahy na Hit Rádiu 90. Po 9. večer, Big Mountain.
0: Hit Rádiu.

GoldenEye, Tiny Turner na Hitradio 90. Přemýšlel jsem, jak bych dětem vysvětlil, co pro nás byly paneláky. No tak jednoduše, taková únikovka pro chudý. Prolezli jsme je vždycky od sklepa, prádelnu, výtahovou šachtu, až po to klepadlo. No a ten, kdo si to už nepamatuje, nebo si to nechce pamatovat a chce si zavzpomínat na takové sídliště v Socíku, tak tam bych pro něj něco měl. V kinech je znovu Panel Story od Věry Chytilový, jen lepší obraz a lepší zvuk. Jsme Hit Radio 90, čtvrt na 10.

0: Jste dobře na Hit Radio 90. Ono, když vyhrajete v loterii a vidíte, že o těch 250 milionů se budete muset dělit dva, protože jste typli úplně stejný čísla, tak to jednoho naštve, že jo? Ale ve Francii se teď stalo, že když si šli pro výhru, potkali se u pokladny, koukli na sebe a cinklo to, ne ty peníze, ta láska. A o ten čtvrt milion se dělit nebudou, ale přinesou to jako vklad do vztahu. Jeden taky takovejhle pěkný, pánský, Bryan Adams, Rod Stewart, vztah teď na Hit Radio 90.
1: Hit Radio 90. 90.

večer na Hit Radio 90 mi připomíná, jako já vím, že už je pozdě, ale co vám říká druhá květnová neděle? No jo, včera byl den matek, nezapomněli jste, tak sociální sítě to připomněli, zaplnili se srdíčkami, kytkami, fotkami, maminky a maminek s dětmi. Někdo sdílel krásné společné fotky, někdo třeba jenom vzpomínky jako Anaka. A protože přání není nikdy dost, tak tady jedno je. Máme vás rádi i v pondělí, mamičky naše. A Anaka, teď na Hit Radio 90.

Rádio 90. 90. There's always two sides to every story.

Hitradio 90 je Miss You. Instagram včera udělal takovej velký úklid a slavní přišli o miliony sledujících, třeba takovej Cristiano Ronaldo nebo Beyoncé. Takže jestli vám dneska někdo přestal dávat lajky, tak to nebyl rozchod, ale jenom vyhodili pár robotů z večírku. Teď R.E.M.

0: koupit?
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel CZ.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé.

0: nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
1: Marmelády s příběhem.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
4: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.

0: pecky non-stop. Hit Radio 90.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
2: Devadesátky. Nejlepší.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
3: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
4: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
5: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
4: ano.
5: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz
6: Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: RekBity, záruka kvality.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.